Rukávy na jubce chvílku šmátrali ve škopku, najednou sa spokojeno zašúřili a pravili: ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho plotkána velikého jak kočku, jenom mu z oca zakyzelá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska, zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučala, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi sa počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama, a Janek z Jožku čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtr zmračen. Ohárková tetka sa ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šú s Jurku trháčama po ušách, jenom zapíščal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v Ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak Ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku, a pravili: chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že je šohaj zachovali, ale s divokou krví už týden vězení podmínečně, a Salátová sa odkazují na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Teďka sa vymlouvali, že jim ten ohárek musela nějaká potvora hodit do škopka, ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha: teti, nic z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nějakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář smíval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakas a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
2: Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím!
1: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, Konešili, nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě, a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále.
2: Barko.
1: Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí, a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů pěkného statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla, a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jí mdloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát, jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
2: Ne,
1: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
2: Ne, taky neslyšel.
1: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
2: No, jen tak.
1: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
3: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
1: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
3: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
1: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát

0: a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín. Tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
1: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byli tyhle ty dezentýristi a ty týpisti, no teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši, hořkou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl k tomu, byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový pastičky nebo kadlata, teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak to jsem, a tohle. Tak vám jednou šel pán štábní, bo tam tady co chodí císař, pán pěšky a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhý den na to v pepelu, já se zakazujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo nepovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, protože si přinkalové a že nám to moc škodí a basta fidli obrž podepsali. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale co gentleman nechce mít, představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvon na to krásný modrý vovoce, sliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, z okna mládem si už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broucak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a přijel jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama. Kaprej jste všechny přinkalové a kde si sosy. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy, tak tě a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys měl dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetky v podlikačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna ze smělost, paní bábo. Jsou ta láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce vochmataj, voželou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhodl a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a vyma mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jí spolknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlouk skrz to skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně post neviděl. Ale lidi ta noc, nejdřív byla bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zas nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antož se odvírali v místnosti. Ale jen tej švestkovej bávě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vyčistil, jako když propláchne žla meliorací a od té doby jsem zdravý, jako chřepelička, čím se vám varouci, Vlastimil Burjáš.
2: Rádio Jich, Cymbálka.

Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana našeho státu, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis.

I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Ivan. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů, ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi maďarsky. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že ho vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý, kdo měl jinou barvu, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. Jinak si soudruh Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák, v pokoji měl zákop, kde přijímal hosty a po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodu se pohyboval pouze přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu a promítal zpomaleně válečné filmy a vrhé se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit vlastní armádu. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal na nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občané mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto soudruhů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu, běda! Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2, 4. patro. Telefon 224-682, úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že Anina láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Ivane. Jsi silnější a hruti zdobí fučíkův odznak,
a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopan se přidal. Jakýsi muž odkryl špehýrku a zvolal: Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale již nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Zhledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.

Moje pomoc zemědělcům. Noviny čítám zřídka kdy, ale přesto jsem se v polovině prosince dověděl z denního tisku, že v New Yorku jsou stávky a v českých krajích je ještě polovina brambor na poli. Druhou zprávou jsem byl zneklidněn poněkud více a běžel jsem k rodičům prodiskutovat, cože se to vlastně děje. Ničeho se neboj, synku, řekl mi otec. Minou zimy nebudeme, máme ještě zásoby z Unary. To není svazácký postoj, oče, rozčil jsem se. Dobrá, my máme zásoby, díky tobě, křečku, ale co ostatní? Nebylo by lépe brambory vykopat a z vlastních zdrojů bohatství na stůl prostřít? To je nápad, já se otec nad mou uvědomělostí. Jdi se přihlásit na Národní výbor, hlubče, a tam ti poradí, od kterého konce Čech máš začít brambory vybírat. A co ty, tatínku, nepůjdeš pomoci? Udal jsem strýčka, že vzal na byt albánského studenta, udám i tebe. Já své alibi mám, řekl otec, jedu na řípu. Ta také ještě je na poli, divil jsem se. Ne, ta ještě není zase ta, prohlásil otec. Druhý den jsem se šel ráno přihlásit na brigádu. Referent pro brigády v kanceláři číslo 6, soudruh Václav Tuba, kterého se mi podařilo v celkem krátké době vzbudit z tvrdého spánku s voláním padla, se na mě rozkřičel, že odvod brancu je opatro výš, abych nerušil pracujícího, když přemýšlí a zmizel. Podložil si opět po tvář kopce agitačních letáků s nápisem po práci na brigádu, po brigádě do práce a usnul. Znovu jsem zakřičel padla a vyložil jsem referentovi, že se jdu přihlásit dobrovolně na práci do zemědělství. Soudruh Václav Tuba se několikrát štípl do tváře, pak vytáhl ze zásuvky rum, dlouze se napil a vyzval mě, abych mu to řekl ještě jednou. Opakoval jsem svoji žádost. Soudruh Tuba se rozplakal dojetím, vzal mě kolem ramen a svěřil se mi, že dobrovolníka nepamatuje od roku 1950. Náhle odskočil a zřejmě ke mně pojal nedůvěru, neboť se začal vyptávat, zda jsem něco neukradl, zda jsem nesesmilnil nebo nepožádal manželky soudruha svého o tu věc a neprchám před odpovědností. Až když jsem mu ukázal svazáckou legitimaci, uvěřil mi a poskytl instrukce. Cestu si musím uhradit sám, stravu si mám vzít vlastní, neboť zemědělec nemá na rozhazování a ubytování bude nejlepší ve stanu. To mě trošku zarazilo a podotkl jsem, že je prosinec. Pravda, vyštěkl referent. Postavíte si tedy iglu. Později jsem referentovi, který mě doprovodil na chodbu, poděkoval a ten si zašel pro prémie, že získal pracovní sílu. Do určeného družstva, které neslo název Poručíme větru dešti, jsem dorazil druhý den k večeru. Předseda družstva mě uvítal solí. Chléb nesehnal. Vyněl jsem tedy svůj. Ale to byla zřejmě chyba, protože v tom okamžiku se vrhli družstevníci na můj ruksak a porvali se o mé zásoby. Pak mě ještě chvíli šacovali a sebrali mi žvíkačku, kterou dali kolovat, neboť hospodařili od roku 1948 společně. Poprosil jsem předsedu, zda by mě neprovedl družstvem a neukázal dobytek. Dobytek jsme pobili, řekl předseda, abychom vyrovnali rozdíl mezi rostlinou a živočišnou výrobou. Ale když budeš hodný, soudruhu, a budeš pěkně pracovat, ukážeme ti muzeum, kde máme vycpanou krávu a kulaka, který bránil. Předsedův synek Joza mě zavedl domů a ustlal mi lože z pytlů. Ráno jsem se probudil časně a chtěl jsem jít pracovat, ale dědeček, který poklízel ve světnici a vařil k snídani vodu, mi řekl, že předseda a družstevníci ještě nepřišli z hospody. Mám na ně počkat? Zeptal jsem se. Můžete, řekl dědeček a přisolil vodu. Ale asi půjdou spát. Proč? Vyzvídal jsem, aby byli svěží, večer jdou do hospody. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu pracovat sám. Dědeček mě ochotně vyprovodil na pole.
Zdálo se mi, že je to spíše lesík, ale dědeček mi vysvětlil, že letos nebyl čas na okopávání, protože se hodně manifestovalo. Obcházel jsem silné stromky a hledal brambory, které bych rád házel do připraveného koše. Skutečně jsem dva našel. Musím se přiznat, že jsem je i snědl, neboť teplá solená voda ráno mě příliš nezasytila. Pak jsem našel ještě tři. Chtěl jsem je také zhltnout, ale ovládl jsem se, neboť mi bylo jasné, že bych nepříznivě ovlivnil výnos hektaru a poškodil tak pilného družstevníka. Odpoledne mě našel v lese, na poli předseda. Když uviděl v koši tři brambory, velmi se podivil a ptal se, jestli jsem je skutečně vyorál, nebo jestli jsou z Prahy. A řekl jsem hrdě, že jsem je vyorál. Sláva, zaradoval se předseda, přeci se urodilo. Pak vzal brambory, jeden rychle snědl a dva uschoval pod kazajku. Z jeho trhavé řeči jsem dále vyrozuměl, že mám zanechat práce a jít do vesnice připravit se na večerní besedu na téma agrese ve Vietnamu způsobila, že naše brambory jsou ještě v zemi. Beseda se konala, jako asi všechny přední akce, v hospodě. Na čelní stěně lokálu byla mapa obou polokoulí a na výčepu v nálevně byla cedulka s nápisem: Pivo se dnes podává až po Vietnamu a Američanům nenaléváme. Sál byl naplněn k prasknutí. Později jsem pochopil, proč. Po besedě se druhý den nikdy nepracovalo, protože diskuse se protáhla vždycky do rána. Přesně v 8 hodin pronesl předseda úvodní slovo, ve které mezi řečí připomněl, že v Jižní Koreji je bída, a ukazovátko přitlačoval na mapu v místě, kde leží Kongo. V tu chvíli všichni družstevníci vstali a zakřičeli: nikdy. Pak přišel hlavní referát, který přednesl soudruh tajemník. V politice se příliš nevyznám, ale přesto mě zarazilo, když tvrdil, že Vietnam leží v Austrálii, a brojil proti Šanghajškovi, který útočí a útočí a pobíjí klokany. Přes tyto své rázné názory je nutno říci, že měl úspěch. Co chvíli se ozývaly výkřiky jako: pryč agresoři, ať je Jan Žižka, za vyšší výnosy, hamba a podobně. Tajemník ještě pronesl několik nesouvislých vět. Zdůraznil, že je dadaista a proto nikdy nechodí do kostela. Pak ukázal rychle několik míst na mapě a požádal nás, abychom mu dovolili ukončit referát slovy Jana z Husy. Dovolili jsme mu to a on zvolal: do roka a do dne zúčtujeme spolu. A začal tleskat. Sál se přidal, všichni vstali a zaspívali píseň Bohatá je úroda. Poté otevřel předseda diskuzi slovy: soudruzi, já myslím, že soudruh tajemník dal podněty a můžeme začít pomlouvat. Několik družstevníků se přihlásilo a rychle zdůraznilo, že jsou se vším manifestační. Traktorista obce požádal předsedu, aby dal hlasovat o tom, jestli se může čepovat pivo. Hlasování dopadlo jednomyslně. Diskuze tak dostala rychlejší spád. Několik občanů uzavřelo závazek, že nikdy nenavštíví Ameriku. Několikrát se ještě hlasovalo, ale nikdy jsem nepochopil, proč. Nejvíce na hlasování doplatil správce sýpky Sisel. V opilosti hlasoval proti a družstevníci ho málem pošlapali a vynadali mu oportunistů. V tom předseda zaklepal botou na stůl a zjednal si klid. Hmátl pod kazajku, vylovil dva brambory. Sálem to zašumělo a ozývaly se vzdechy. Brambory, zemáky, erteple. Předseda volal: soudruzi, na našem poli se urodilo, brigádník to našel. V tu ránu se všichni družstevníci vymrštili, opilci vystřízlivěli a všichni se vrhli na pole do brást. A já odjel s klidným vědomím, že jsem naučil zemědělce práci a své poslání jsem splnil.

Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavil a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval. Mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Spívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem neradloučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel.
Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně, takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Stal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A, bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

V naší třídě byla nejoblíbenějším předmětem biologie. Její výuka měla ve škole svou tradici. Starší spolužáci nám vyprávěli o bývalém profesoru Lehnickém, který se na osnovy neohlížel a výklad omezoval jen na kreslené popisy ryb. Teprve inspektor prý objevil závažný fakt, že profesor Lehnický je němý a tudíž k výuce nezpůsobilý. Náhradu do konce roku ředitel nesehnal, neboť se proslýchalo, že v biologickém kabinetu straší. Suploval tedy školník Vaňkát, který byl znám jako milovník přírody a choval na školní zahradě králíky v šesti kocích. Měli jsme jej také rádi. Učením nás nezatěžoval. Přišel do třídy, otevřel přípravy a četl. Téma hodiny králíky. Cíl nakrmit je. Pak přípravy zavřel, seřadil nás a dodal. To byste, kluci, nevěřili, co ty potvory sežerou. Známky pak dával z hlavy podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drzý. Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši čtyřlístků a ještě vyčistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti. Po prázdninách, právě když jsme si chystali nůše na biologii a šplhoun Brumlík se vytasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nový pedagog a řekl: jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte to po mně. Doktor Zelí byl možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozývaly výkřiky. Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále! A jiné. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd, řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně schání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou. Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděli budete na výletě a já bych jako hlupá klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si myslíš. Při jedné hodině biologie jsme tak hlučeli, že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky. Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se mi, jako by se tu válcoval plech. Tehdy se poprvé Zelí rozuřil. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. Nezapomenutelným zážitkem školního života byla pak návštěva zoologické zahrady. Již týden před stanoveným datem výpravy sršel Zelí vtipem a dobrou náladou. To uvidíte, co je na světě zvířat, holedbal se, a každé jiné. Jen o jedno vás prosím, děti moje takřka vlastní, nekrmte zvěře. Všichni jsme to svorně slíbili. Jenom Pelnář povstal a řekl pevným hlasem. Já budu krmit hrocha, líbí se mi, že je špinavej. O tebe strach nemám, Pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý. Jak tě znám, o tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a huhňal výhružně. Uvidíme, hlávko. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v 7.00. Pelnář přišel v 7.05, neboť vláčel za pomoci svého děda velký tlumok laskomin pro hrocha. V 7.15 odjel vlak bez nás a v 7.32 přiběhl uřícený profesor Zelí. Promiňte, chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží. Omlouval se pokorně, ale hned na to vykřikl. Pelnáři, okamžitě nech to žrádlo pro hrocha doma. Repetent drze tvrdil, že veze chudé, neduživé tetě do Prahy výslužku, což mu děda bázlivě potvrzoval. Zelí se upokojil. Pak přiložil ucho na koleje a pravil. V 9.48 jede další vlak. A skutečně přesně v 9.48 stál vlak před námi. Sice nákladní, ale stál. Cesta na uhlí ubíhala klidně až na to, že Zelí občas vypadl z vagónu, když si prohlížel krajinu. Konečně jsme stanuli před zoologickou zahradou.
Prosím slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr, obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Učitel zrudl. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor odvedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Vtrhli jsme do zahrady. Právě když učitel hledal cestu ke lvům, spatřili jsme 2 prchající zřízence a zaslechli křik. Zachraň se, kdo můžeš, hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co hroch dovede, všichni do lavic, končím exkurzi. Hledali jsme úkryty, kde se dalo. Většina nalezla útočiště v pavilonu opic. Kotečka Petr, syn krotitele, se schoval u tygra a strkal mu ve strachu před hrochem hlavu do tlamy. Nutno dodat, že otec neboštíků znal tento trik zřejmě lépe. Milovský Alois, tlouštík třídy, který k opicím nedofuněl, se ukryl u krajty. Pane profesore, volal, to je zajímavé, jak je ta užovka přítulná. Jak mě přátelsky obtáčí. Nadechni se, Milovský, volal Zelí zoufale, to je krajta. Pak zavřel oči a šeptal, vidíš, blbe, kdyby ses byl učil, hady jsme měli předminule. Náhle jsme si všimli, že jediný, kdo se neukryl, byl pelnář. Stál na cestičce, pak přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se Zelí, to mohu ještě seskočit a rozplést Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. O pár vteřin později už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, pelnáři, volal doktor Zelí. Připrav si žákovskou knížku. Po 20 minutách dostihu však přestal Zelí zřejmě vnímat. Zakousl se hrochovi do kůže a již dávno neřídil jeho směr. Pelnář se zajíkal smíchy. Na to otevřel vak hrochových pochoutek. Tlustokožec zavětřil a zarel hlavu do pytle. Zelí se sesul k zemi a v leže pelnářovi děkoval. Po chvíli přežraný hroch zjihl jako dítě a dokonce před Zelím panáčkoval. Pak se nechal klidně odvést do svého bazénku. Pelnář dostal od vedení zoo za odměnu náramkové hodinky a od té doby je s učitelem jedna ruka. Zelí chodí k pelnářům na obědy a repetent má nad postelí list ze žákovské knížky s pochvalou. K záchraně profesora před zlým bůvolem neváhal obětovat výslužku pro chudou nemocnou tetu.

0: Jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Nohale, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkali se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabům Lojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Věděl se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadilo. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Nohejla. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigády dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme je na očích, ty zhýralce, a můžeme ji zasáhnout. Překročilo-li by to míru vkusu? Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávej, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti, že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhneme se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Márně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loizis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohyl, těsně sledován lehkonohou Loizis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohyl dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loizis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí starostu synek Oslizlo junior přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vystrojil Loizis a Nohejlovi první svazáckou svatbu, utrousil zamračený pokladník myslivec zvaný Kasanova před Národním výborem. Soudruzi, zapomeňme na mou minulost. Pak vzal rýč a nesměle zahájil akci Z. Po 2 hodinách se zahambeně otočil a s tváří plnou spokojenosti z vykonané práce dodal. A chcete-li mi udělat radost, říkejte mi prosím Timure.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete, tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci otce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptá Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl. Mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovice vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.

V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí poset mění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát,

Mý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balouna. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech? Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do Mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma.
půjdu spát.

Pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Micis Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela sice nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a houslista, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádos do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk.
A tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkuse šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mohou soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a pak zaparkoval pohledem do naší lóže. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině. Jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován na kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny nevěděl, že toho má dědeček tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdit si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ať skutečně bez peněz a hodinek, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis, čímž děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí péro. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie, velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Mezitím již byl obsekával nevěstu nožem. Bratr mu v tom chtěl zabránit, ale když mu král prérie začal střílet pod nohy, nezbývalo mu než řvát a hezky vysoko vyskakovat. Akcie naší rodiny šly znovu nahoru. Oba mladí sklidili větší potlesk než děda s otcem dohromady. Tak skvělou režii, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem ještě neviděl, poznamenal hlasitě jakýsi muž. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel: občané, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vtrhl do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše zavěšeného u stropu. Pak začala do pilin nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou doletl k našemu otci, sedl mu na hlavu, hladili křidelkem a volal: meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vloží lvovi hlavu do tlamy, prořízl otec stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vložil hlavu do tlamy lva, nevíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby už u nás neukázal, kdo ví,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
4: Rež, rež, rež, drobná rež, darmo se ty malušiška za mnou rež. Rež, rež, rež, drobňučka, ještě si ty mo-

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 20.

0: 6. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Ledické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
6: Břenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města Břence tak prošlo kontrolou bez výhrad.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Zdravotnická dopravní služba nemocnice Kyjov dostala nový sanitní vůz za téměř 1 800 000 korun. Téměř 80% nákladů pokryly dary obcí z Kyjovska a Veselska, zbytek zaplatila nemocnice. Sanitka bude sloužit k přepravě pacientů a zvládne vést 4 lidi v sedě a jednoho na lůžku.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat, přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Jihomoravský kraj rozdělí 19 milionů korun mezi filmové a další audiovizuální projekty. Dotaci získá celkem 23 projektů, jejich podporu schválili krajští radní a následně také zastupitelé. Do letošního programu se přihlásilo 61 zájemců, uspěla tak více než třetina z nich. Kraj chce podporou pomoci nejen samotným tvůrcům, ale také místním firmám a službám, které se na natáčení podílejí.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
6: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat, přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás ve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Anesteziologická ambulance nemocnice Kyjov bude od úterý 29. září na novém místě. Pacienti nově najdou v infekčním pavilonu, tedy v budově G. Vstup bude stejný jako do ambulance bolesti. Nemocnice proto pacienty upozorňuje, aby od tohoto data využívali už nový vchod.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
3: Břenecká radnice hospodaří bez zjištěných chyb. Přezkum hospodaření města za první polovinu letošního roku provedl odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kontroloři podle výsledku auditu žádné nedostatky nenašli. Hospodaření města Břence tak prošlo kontrolou bez výhrad.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat. Přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Zdravotnická dopravní služba nemocnice Kyjov dostala nový sanitní vůz za téměř 1 800 000 korun. Téměř 80% nákladů pokryly dary obcí z Kyjovska a Veselska, zbytek zaplatila nemocnice. Sanitka bude sloužit k přepravě pacientů a zvládne vést 4 lidi v sedě a jednoho na lůžku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Na jihu Moravy dnes oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Večer začnou srážky ustávat, přes den očekáváme 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky, plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, menička a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Krajský úřad Jihomoravského kraje nezrušil povolení pro stavební úpravy Mikulovské ulice ve Valticích. Rozhodnutí pouze doplnil o podmínky, které už dříve obsahovala stanoviska správců sítí a dalších institucí. Městu tak nevznikly nové povinnosti. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.

0: a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti slavnosti v Břeclavi. Více na e.muzeum.bv.cz. Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici vodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Sazenice Staré Trty. Ta pochází z nejstaršího plodícího vinného keře na světě. O kyjovskou révu se stará bývalý předseda místních čelařů pan Smolík. Letošní úroda byla oproti loňsku dvojnásobná a teď ji čeká další zpracování.
2: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
2: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Disa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem sa potůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclavskému Gumotexu loni klesly tržby o 250 milionů korun. Firma se ale po předchozí ztrátě vrátila do černých čísel a vykázala zisk 16 milionů korun. Podnik dále reaguje na slabší poptávku a v posledních letech výrazně snižuje počet zaměstnanců. Na konci loňska jich měl 763, meziročně o 127 méně.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
6: Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti znovu potvrdila silné výsledky ve výuce cizích jazyků. Letos si certifikát z cambridžské zkoušky převzalo 170 úspěšných absolventů. Dva z nich dosáhli na velmi vysokou úroveň C1. Škola navíc získala ocenění za vůbec nejvyšší počet registrovaných uchazečů o cambridžské zkoušky v celé České republice pod patronací British Council.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Krajský úřad Jihomoravského kraje nezrušil povolení pro stavební úpravy Mikulovské ulice ve Valticích. Rozhodnutí pouze doplnil o podmínky, které už dříve obsahovala stanoviska správců sítí a dalších institucí. Městu tak nevznikly nové povinnosti. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Sune přítel smutnosti, sunát jde se zpívá, kdo nedělá to, co já, zaplatí má zpívat.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás ve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: V atriu Kyjovského informačního centra sklidili hrozny z unikátní sazenice Staré trty. Ta pochází z nejstaršího plodícího vinného keře na světě. O kyjovskou révu se stará bývalý předseda místních čelařů pan Smolík. Letošní úroda byla oproti loňsku dvojnásobná a teď čeká další zpracování.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer polojasno až oblačno, chvílemi může být i skoro jasno. Noční teplota 9 až 6, zítra pak oblačno, občas může být i polojasno, později večer a v noci bude oblačnosti ubývat. Přes den očekáváme na jihu Moravy 15 až 18 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

duše s tělem. Hádala se

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každé chvíli.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí. S vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobré, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit. Koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to. Jo, všechno tak jak. Žádný rychlý pohyby. Nejsem ze šaškárny převlečený, nic. Vidíte, že nevypadám jako debil.
2: No, nevím teda.
1: Oj, to je jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
2: Proč bych se pouštěl?
1: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírají lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle, dole.
2: Sbírat s lopatkou?
1: No.
2: No to bych nechtěl teda.
1: No. Na folimance propíchaný větvem a pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
2: A co bych se pouštěl porád?
1: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
2: No problémy, no. Je toho na mě moc.
1: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
2: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
1: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11. do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
2: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
1: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
2: Dneska. To chci dodělat.
1: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
2: Řekl jsem dneska, tak dneska.
1: Jasně, klid. Hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dajte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
2: No a co?
1: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
2: No a co mám dělat, no?
1: Ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od země? To je dálka, co?
2: No, co nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
1: No jo? No ne, já mám jest na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. Tak. To tak jako zajímá trošku. No. Ale jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
2: Jo.
1: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no to... A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takovej.
2: Vagón?
1: No, jako vagón, jo, železniční vagón, no, bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
2: Jaký?
1: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenýře. No, to jsou trable.
2: To jsou trable.
1: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete. Přece jenom je to vejška teda.
2: Víc se držím zatím, ne?
1: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
2: Jo.
1: Já třeba jsem jel z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
2: To nevím.
1: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábů pokutu.
2: To je dobrý teda.
1: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, sjetý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
2: No vyměnil je, ne?
1: Ne, sebral jsem si techničák.
2: Hergol, vy jste tvrdý na sebe.
1: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
2: A co?
1: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit Kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebo sekáč, nefak. A mě se držte, v klidu.
2: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
1: Prez. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
2: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
1: no.
2: a úplným debilem?
1: No jaký?
2: Žádnej.
1: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou, já vás vytáhnu ven, jo?
2: Ale nechytejte se toho.
1: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
2: Nelezte na to, budu to muset dělat znova.
1: Žádný hovadiny, podejte mi, je!
2: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad nenadřu.

0: nejdivočejší povídky,
1: aneb
2: vzorný spisovník,
0: aneb
3: navedení, kterakže spisovatelem oblíbeným a přehojně čteným se státi, jakož i slávy v zisku sobě samému zjednati, snadno a rychle možno jesti.
0: Pro potřeby lidstva veškerého, léta páně 1922, sepsati se uráčil pan Jiří Hausmann, odborný básník český. Ponaučení prvé, dramatik.
4: Za prvé, oproti zvyklostem začneme žánrem nejméně literárním, neboť výhody spisovnictví dramatického uproti věk literatuře ostatní na bíledně leží.
5: Za A, tak tě především slávy neporovnatelně větší jménu svému vydobudeš, když tě ono na divadelních cedulích vytištěno a vedle plakátu zápasy futbolové oznamujících veřejně vylepeno bude.
3: Za B, všakým časopisům o díle tvém referovati, a to již následovného dne, povinnost vzejde.
0: Při prvouvedení neboli premiéře obecenstvo recenzí dosud nenapsaných neznalé, každopádně, byť i výtvor tvůj blbostí překypoval, tleska ti bude a v hlavní přestávce i před oponu tebe vyvolá.
4: Za druhé, pokud pak se jednotlivých druhů her divadelních dotýče, poznamena ti sluší, jak následuje.
5: Drama cizoložné, 98% soudobé a 99% dřevní tvorby jevištní zabírá. Ke vzdělání jeho potřeby jesti.
3: Za A, tří osob, dvou mužů a jedné ženy.
0: Za B, tabulek logaritmických.
4: Za pomocí tabulek logaritmických vypočteš a sestavíš totiž veškeré možnosti ze vzájemného zamilování a zavraždění osob ad A uvedených vyplývající. Tak například manžel zabije buď jen milence, nebo jen ženu, nebo oba dva, nebo jen sebe, nebo sebe a ženu, anebo zhynou všichni tři a tak dál a tak dál. S kombinací takto získaných vybéřeš nejoriginálnější, to jest takovou, která poměrně nejméně často před tebou zpracována byla. Rozdělíš podle potřeby na tré až patero aktův a kritika o tobě napíše, že řešíš problém cizoložství z nového hlediska.
5: Za B, drama sociální. Teprve v době nejnovější na scénách našich se uhostilo. Za téma ovšem boj dělnictva se zaměstnavatelem.
3: Okořeněný popřípadě i láskou chudého námezdníka k dceři kapitalistově, nebo naopak jeho syna k prosté dělnici.
5: Sloužit musí. Sympatie svoje a tím i výsledek zápasu svrchu naznačeného zařídíš podle panující právě konjunktury politické.
0: Drama kolektivní neboli davové se dosud nikomu nepovedlo a proto i ty, o básníče obezřetný, pokoušeti se o ně nechtějíš. Co by varovný příklad takového dramatu kolektivního, následující ukázka posloužíš.
6: Pamětní deska.
7: Obraz ze života o jednom dějství.
3: Osoby. Starosta, pět obecních radních, věšák v rohu vzadu.
0: Místo děje, starobylá zasedací síň, radnice strakato kostelecké.
4: Scéna první a jediná. Schůze obecní rady.
8: Pánové, jako starosta pravím důrazně a s pohledem upřeným na své nové holinky, věnované mi vděčnými občany strakatokosteleckými, zbývá nám vyřídit poslední bod programu zprávu komise pro zasazení pamětní desky našemu velikému Karlu Havlíčku Borovskému na obecní kašně. Komise, nemohši se shodnouti na vhodném znění nápisu, jímž plaketa má býti opatřena, předkládá věc obecní radě k definitivnímu rozhodnutí. Prosím, prvního obecního radu, aby podal k tomuto bodu svůj návrh.
3: Pánové, kdo jen trochu, jako například já, je obeznámen s dílem Havlíčkovým, musí uznat, že tento byl především a v první řadě neobyčejný vlastenec a národovec, o čemž svědčí zvláště jeho památné verše Odpočívej v pokoji, Čech se Němce nebojí. Hlavním cílem jeho politiky byla zajisté jediná, velká, idealistická, sociálně umírněná, všenárodní a v přípustných mezích demokratická strana. Jedním slovem strana, jaká díky Bohu již existuje a nazývá se Strana národně demokratická. Ano, pánové, národně demokratická, neboť žel jediná dnes obětavě brání práva našeho uhněteného jazyka. Pánové, my nejsme snad nějací šavinisté, ale tolik můžeme žádat, aby republika, za jejíž samostatnost jsme prolili vlastní krev, byla státem ryze národním a ne nějakým internacionálním teritoriem, kde by nás mohl každý pan Germán na veřejné ulici provokovat hlasitým německým hovorem. Ne, pánové, z našeho státu si žádné Švýcarsko dělat nenecháme.
8: Dávám.
3: Ale nač plýtvat ti slovy, když má pan starosta nové hodinky od vděčných občanů Strakatokostelecký. Zkrátka, přihlíže je k duchu, jimž celé dílo Havlíčkovo je prováto, navrhuji, aby do pamětní desky vyryty byly památné, přiléhavé verše, jež za tím účelem zvláště složil zasloužilý místní básník Prokop Vosáhlo a jež tuto nikoli bez dojetí předkládám. Havlíčku, to slibujeme tobě, že vždy budem pády ve své bdobdě. Ty jsi náš silný jedinec, věrná obec Kostelec.
8: Dávám o návrhu hlasovati. 1, 2, 3, 4. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má druhý obecní rada.
5: Tohle to, pánové, co teď tady povídal pan předřečník, to vůbec není pravda. Že by byl Havlíček býval nějaký národní demograf. Teď to vůbec ani není možný, protože se narodil v Boroví a tam národně demografická strana nemá žádnou organizaci. He, jo, na nás si, panečku, nepřijdete. Ale co je pravda, to je to, že on byl docela jistě republikán českýho venkova. Já toho od něj moc nečet, no jo, kde pak člověk dneska má vzít na to čas, ale onehda si pamatuju, bylo od něj něco ve venkově. Jakože pán uklouzne a sedlák si za něj nohu zláme, nebo tak nějak to bylo. A ono je to s tím sedlákem taky doopravdy pravda. Teď dneska bejt pracovitej rolník, to je vlastně celostátní oběť, jak to onehda stálo ve venkově. To každej trouba nadává, že jsme keťasi, ale jen ať se podívá na tu řípu při tom suchu. A ty brambory jsou samá nať a ta pšenice.
8: Prosím, pane řečníku.
5: To já bych, panečku, taky dovedl jít do města a tam štrajkovat a brát za to ještě podporu.
8: Prosím, pane řečníku, aby se vzhledem k pokročilé hodině a mým novým hodinkám věnovaným vděčnými občany Strakatokosteleckými držel věci.
5: No jo, tak teda k věci. Já zkrátka navrhuju, aby se tam napsalo něco tak jako největšímu oráči české politiky vděčný venkov, nebo tak něco.
8: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má třetí obecní rada.
0: Jako každá ideologie je i Havlíčkovo dílo nutnou výslednicí hybných sil hospodářského procesu výrobního. Havlíček působil v době, kdy měšťácký liberalismus podryl ekonomickou základnu feudalismu a na jejich troskách stavil nový světový řád kapitalistický. Dnes pak nastává obdobný pochod Pětileté vraždění komunistického proletariátu, diktované imperialistickým vládám burzovními spekulanty, odkrylo v plné nahotě zkrachovalost moderního kapitalismu. Soudruhové, můžete pochybovat, že by Havlíček nekráčel stejně hrdě v čele revolučních davů, jako kdysi potíral feudálně monarchistickou reakci? Soudruhové, kdyby Havlíček žil, byl by dozajista nejhorlivějším a nejnekompromisnějším komunistou. A proto jeho památku nejlépe uctíme, vyrijeme-li na pamětní desku parolu všeho proletariátu. Ať žije třetí internacionála.
8: Dávám o návrhu hlasovati. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 4. obecní rada.
3: Drazí přátelé, nevyzpytatelná je vůle páně. On ti zajisté cestu spasitelnou ukáže člověku, ale dopouští zároveň, aby tento s vody ďábelskými zlákán do osidel nepravosti upadl. Nakonec však vždy přeci moudrost boží vítězí a hříšník na pokání se dává, čehož příklad zářivý právě Karel Havlíček Boromejský nám poskytuje. Nakonec i on, ten bezbožník, ten rouhač, ten republikán a buřič, v hodině smrtelné pokorně v lůno církve se navrátil. A věřte, drazí přátelé, kdyby byl jen o krátký čas své úmrtí přežil, obrácení svoje přistoupením k naší straně lidové zajisté by byl korunova. A proto pouze my po právu naším Havlíčkem jej nazýváme. A jedině o to Boha prosíme, aby celý národ osvítiti a ve znovu nalezené ovce proměniti ráčil. A vnějším symbolem této vroucí naší modlitby budiš nápis na pamětní desce: všechny cesty vedou do Brixenu. Do Říma samozřejmě.
8: Dávám návrhu hlasovatí. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Slovo má 5. obecní rada.
4: Tohle to všecko, co se tu semlelo, bylo žvanění a blbost. Havlíček nebyl ani buržoust, ani socan, ani křupan, ani flanďák. A když nebyl nic z toho, nemohl být nic jinýho než živnostník. A příslušník samostatné strany živnostenské. A to je vidět taky z toho, že má v Praze na Ferdinandce hodinářský krám. A proto na tu planetu, nebo raketu, nebo jak se tomu nadává, napíšeme: volte stranu živnostenskou. A Šmitec.
8: Dávám návrhu hlasovat. Návrh se zamítá 4 hlasy proti 1. Pánové, s přihlédnutím k mým novým hodinkám, darovanými vděčnými občany strakatokosteleckými. A jelikož žádnému z podaných návrhů nedostalo se potřebné většiny, navrhuji, aby od zřízení pamětní desky bylo vůbec upuštěno a obnosu k tomuto cíli povoleného se užilo z poloviny. Ku zvýšení diet obecní rady při přespolních komisích a z poloviny k dotování fondu pro zušlechtění vepřového dobytka v okrese Strakatokosteleckém. Pánové, dávám o návrhu hlasovati. Konstatuji, že návrh je přijat aklamací.
0: Opona. Naučení druhé, básník lyrický. Ku velikosti a proslulosti v oboru veršovnictví lyrického získání nejprve do strany komunistické vstoupiti a tam po určitý čas organizačně se uplatňovati radno bývá. Modernost smýšlení svého o básníče takto prokázav ve vinárnu odlehlou sobě zajdiš a po 6. čtvrtce požité, notes z kapsy výjima, slova přerozmanitá, kterakž právě v sledu nahodilém na mysl tobě přijdou,
4: v řádky tu jednoslabičné, tu stoslabičné skládej a tak kumštovně dohromady dávej, aby metrům jakési zachováno, přece však banálné pravidelnosti nikterakž dosaženo nebylo. Touto pak metodou básní několik rozkoncovav, nejprve do časopisu, kterého si pohostinného je samotné zašli a otištění jejich trpělivě očekávej. Reví dotčené však i články kritickými obesílej, v nichž to básníky jiné, sobě podobné, do nebe slaviti a chválou pokornou zahrnovati musíš. Neboť vidouce, že díla jejich vyvyšuješ, i oni velebením spisů tvých oplývati budou, takže navzájem sebe samé, za génie vyhlašujíce, všichni záhy výbornosti nesmrtelné a dokonalosti úplné dosáhnete. Avšak rejdy vyznačenými úkol tvůj vyčerpán není, ó básníče. Neboť úsilí básnické, v minulosti nad obyčej posvátné, v budoucnosti blízké, pak i záchranou veskrze prozaického lidstva býti může, jak následující příběh poučný dosvědčuje.

0: ohrožené lidstvo.
1: Základní myšlenka vynálezu profesora Kysifa byla šíleně odvážná, zdánlivě neuskutečnitelná, ale geniální.
2: Přeměna duševní energie ve hmotu. Ano, pánové, jak prosté. Vychází je z poznatku, že rádium má schopnost proměňovat hmotu v energii. Rozhodl jsem se sestrojit přístroj, který by dokázal děj právě opačný. Transformaci energie ve hmotu. Můj přístroj jest dosud tajný. Tolik však už prozradit tím mohu. Stačí vpravit do mého aparátu určité kvantum duševní energie, to jest pronést do zachycovače několik slov obsahujících co nejvíce duchaplných myšlenek, a za chvíli čiperně vypadávají z aparátu materializované ideje.
1: Již první pokusy geniálního vynálezce vedly k výsledkům neslýchaným. Tak ku příkladu pronesl do přístroje hlubokou pravdu: poznej sebe sama. A v zápětí objevilo se v nádrži několik karátů ryzího zlata. I nejprostší matematické poučky vydali několik gramů čirého křišťálu.
2: Naproti tomu ovšem věty s poctivostí nejdál dojdeš, nebo kdo se povyšuje, bude ponížen, zůstali zcela bez účinku.
1: Navzdory drobným neúspěchům rozhodl se tento velký dobrodinec osvobodit lidstvo od pracného dobývání denního chleba a přivést je do stavu rajské blaženosti. Usmyslil si zkrátka vyráběti svou geniální metodou ve velkém umělé potraviny.
2: Po dlouhých pokusech došel jsem k poznatku, že v hodnotnou stravu nejsnáze se mění právě takzvaná strava duševní, tedy umění básnické a literatura vůbec. Tak například přečtením úsečných strof Dickových získal jsem chutnou sekanou pečení. Z Vergilových zpěvů pastýřských čerstvé mléko a máslo, z milostných dopisů Kýcových umělý med, ze spisů Hajse pomlčka Týneckého sacharin sladivosti 440násobné. Milostné romány hodily se znamenitě k výrobě párků nejjemnější jakosti a tak dále a tak podobně. Přičemž nezastírám ani, že některé suroviny zklamaly mé očekávání, tak například z mnohých revolučních veršů získal jsem místo krve pouhou držťkovou polévku.
1: Tak lidstvo vstoupilo do kýženého zlatého věku. Zvláště když praktického uskutečňování myšlenek profesora Kysifa ujal se tvárník Mr. W. Crawford, jenž založil trust Alma.
3: Vážení akcionáři, naše nadnárodní společnost ovládla již dnes, pouhý rok po svém založení, veškerý světový trh s potravinami. Minimální výrobní náklady dovolují nám totiž prodávat i za ceny, které rázem ubyly všechnu konkurenci a umožnili například i státnímu zaměstnanci téměř každodenně poobědvat. Zdá se, že práce se stala zcela zbytečnou.
1: Bohužel to se jen zdálo, neboť ukázalo se záhy, že energie, koncentrovaná v literárních dílech, není nevyčerpatelná. Například Husy a slepice z českých spisovatelek vůčihledně hubly a Schnitzlerova vepřová podobala se spíše útlému hlouběti. Za 10 let pak ocitl se Alma Trust v nebezpečí úpadku, neboť celá světová zásoba staré literatury byla skorem vyčerpána a nová díla se nerodila, poněvadž v době všeobecné hojnosti nikomu ani na mysl nepřišlo zabývat se podobnými hračičkami.
3: Vážení akcionáři, tuto krizi hravě jsem zvládl založením UOOBB, totiž ústřední odborové organizace bývalých básníků. A uzavřel jsem s ní kolektivní smlouvu, v níž se tato zavázala dodávat ti naší almě denně 5 000 sonetů k účelům průmyslovým.
1: Honoráře ovšem dostoupili výše závratné a mezi poety, nyní vlastně potravinovými diktátory celého okršku zemského, rozmohla se lichva a keťaství nikdy nevídané. Za básně jako dívka sedí, z okna hledí, čeká z večera svého frajera, placeno 6 000 až 8 000 dolarů ve zlatě. Lirikové spichli a stučněli, členové 9 silů vystupovali hromadně z komunistické strany a přecházeli ke konzervativním velkostatkářům. Host tištěn již jen na 500-dolarových bankovkách.
3: Vážení akcionáři, situaci máme plně pod kontrolou, ale je katastrofální. Literáti z UOOBB totiž kvantitativně plně dostali kolektivní smlouvě, ale kvalita dodávaného lirického zboží každý den klesá a z většiny jejich opusů nelze dobýt než čirou, vší chuti prostou vodu.
1: Ba i pokusy věnovat se k odvrácení hladomoru opět primitivnímu zemědělství selhaly, jelikož dlouho zanedbávaná půda zarostla bílým a pozbyla schopnosti plodit.
3: Vážení akcionáři, jakkoliv se

0: korunován pilným úspěchem. Literáti, jichž počet vzhledem k ohromné výnosnosti tohoto povolání dosáhl enormní výše, uvyklí změkčilému životu a neschopní znášeti sebe menší újmy, houfně hynuli zoufalstvím, hladem i sebevraždami. Ve třech týdnech nebylo na světě básníka.
1: Vážení akcionáři, a teď přichází nová epocha pro naši epochální Almu. Zřídiv tisíce provozoven sběrných surovin, dávám sebrati všechny kosti mrtvých poetů a za několik dní budou chrlit naše továrny miliády pytlů vytěženého z nich umělého hnojiva, jimž bude skypřená neplodnou sestavší půda a výživa lidstva bude zabezpečena opět normálním způsobem. Přesto však naše revoluční počínání, tato negace nebyla zbytečnou, neboť jsme prokázali lidstvu další službu. Jednou provždy jsme je zbavili všech básníků.

0: Nepřinášli však štěstí dokonalého dosíci. Vůbec ničeho nepiš, ale nóbrž spekulacím valutovým raději se oddej, abys bez práce živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
1: Jakož pak i nám.
0: Jakož pak i nám.
2: Jakož pak

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: I s muzikou a s muzikantama je vždycky hodně srandy a zažilo se hodně veselých historií. Je to se mi stalo, to bylo nějak na začátku, když se začal účinkovat z Moravánku. Tak jsme jezdili po těch velikých městách a jedenkrát jsme vám hráli, kde si v Praze a ubytovali nás v hotelu, tehdy největším Fórum.
2: Jestli to znáte, takový to velikánské to tam stojí.
1: No pro mě, chlapca z dědiny, a když jsem jezdil do Brna, poprvé jsem viděl tramvaj, tak jsem řval, ježišmarja, letadlo. Tak jsme tam dovedli před ten hotel, vylezeme ven, já jsem si nesl ten svůj.

0: národní kroj a hned vedlá mě stav jakýsi generál a začal mi to brát z ruky. Já říkám, necháš to na pokoji? Daj kroj! To byl ten vrátný, že chlapí, já vám to zanesu na pokoj. Já říkám, nechaj to, já to vám zanesu sám. Já tam mám flašku vína, ty máš červený nos, ty bys to po cestě vypil. No lidé, vlézí jsme tam do té přijímací haly. Já nevím, jestli se to někdy viděli. No Lázovské nádroží je proti tomu malý obyváček. Počítačů, dali nám klůček a že běžte výtahom. Tak jsme tam šli, no ty výtahů tam byl asi 15, stiskl ten knoflík a ozval se taky ping, ping, ping, ping, ping, ping. Co to potezíralo? Vlezl se dovnitřku, stiskl se nějaké zlo vysoké patro. Lidé, jestli jste někdy v životě jeli v tém rychlo výtahu, víte, co to je? Já co jsem pil to víno, tak se mi to všecko z noh vrazilo do hlavy. To udělalo se uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Zase se mi poměl všecko v nohách. Tak jsme otevřeli, naši jsme ten pokoj, vlezeme dovnitřku a pěknočko to tam bylo, televizoru a všechny ty satelitů, to jsme na to tehdy hleděli jak jeleni. No a tak jsme si řekli, unavení jsme už byli, že půjdeme až kolegů spat. Tak jsme se přeslíkli, já musím upozornit, že tehdy si dostávám Vánocám také pěkné pyžamu, tehdy bylo moderní, takové krepákové. No. A jestli chlapi víte, jak tady vepředu jsou takové ty rozpárky, abyste si nemuseli stahovat gatě, když jdete na záchod, no. Ono to měl svou výhodu, akorát když jste švý, tak jste to právě museli popotahovat, víte? Abyste nedělali ostudu. Jasné. Tak chvíličku ležíme, za chvíli zazvonil telefon a tam se ozvalo, že chlapi, jdeste, tady důle, tady je veselo, chybíte, pojďte zaspívat. No kolegovi Tondovi už se nechcivojí a říkám, no nic, abych tady ležel, však půjdu. Tak jsem šel ven a najednou to za mnou se zacvaklo, tam byla taková ta gula. No říkal, však se zbudí, když dojdu zpátky. No a tak se ten krepákovým pyžamě vyšel do hotela. Lude, našel jsem zase jít vítaj, tak jsem to postískal zase ping, ping, ping. Vlézl jsem do jedného, tam jsou všude zrcala, tak jsem se ještě pořádně upravil, abych to neměl na křivo. Stiskl ten tlačítko a říká, a jedu důle. A všichni si říkám, pane komadě, bylo to páté patro, nebo nebylo to páté patro? Otevřeli se dvěrce, zase ty rýchlový tahy, zase jsem měl litr vína v nohách. Vylezu ven a říkám, hoši, kde jste? Nikdo se neozýval, tak jsem vlezl zpátky do výtaha, zase jsem stiskal šesté patro, zase jedu, vylezu ven, nikde nikoho nebylo. Žádné zpívání a říkám, o chlapci, já už to nebaví, já jdu spát. Tak jsem vlezl to výtaha, tak rozhodlý. A ty se sám rozšíl a říkám, pane komadě, kde já bývám? Já říkám, bylo to někde na vrchu. Stiskl jsem ale 12 nebo 13, kolik tam ty poschodí bylo, jedu na vrch, úplně orosený, vylezu ven a křičím, Tondo, kde jsi? Tondo. Nikdo se neozýval. Očil jsem viděl jakési pootevřené dvěrca, to jsem tam vběhl, však jsem chytl jakýsi dvou Angličanů, akorát byl v najlepším. Pustí mi na mě, že haue, haue, haue. Já říkám, já dasi z jich bín v Zlánžota, ty takový tam. Hned vedla Břeclaví až šulí, šulí genzím byte. A se venku. No, no, Lude, ale co včílkaj? Už tady Lude začal jaksi srocovat po těch chodbách. Tak jsem se částečně maskoval za květináčama. Tak jsem tam pobíhal. Říkám, nic, Frantě, dá se nic dívat. Musíš se zajet důle, zeptat, kde býváš. Tak zase jsem zavolal výtah, lezu do vnitřku, zase jde rychlo výtah, měl z důle, až tás mě to vykopilo do té haly. Lude, já jsem vyšel do té haly, akorát tam dojeli dva zájezdy jakýsich týchto šikmokých japonských. Ty mě začali všetci fotografovat. To si tam řval, že to je místní atrakce. Tak jsem se ještě podíval důle, jestli náhodou nevypadl. Nebo to si tam zase mluvil o jakési slonovi. No. A všetci říkám, fotografovali toto. No tak jsem ještě zaverboval, trošku jsem se uklonila, ještě, co by už ne, ne? A včil v té krepákovém růžovém pyžamě přes to celé, tam jejich náměstí, jsem šel tým tetičkám. Ty už nemá tak hleděli za tu recepci, všecky tam se tak posrocovali, tak jsem k ním došel, říkám, ticho, nebuď nenápadně, ticho. Říkám, děvčata, nevíte náhodou, kde bývám? Oni se nám podívali, že odkud jste? Říkám, zvlášť, no tak. Říkám, macky hudvita vedla transformátora. Už nevím, jak dlouho jsem tam stál. Nakonec zazduším jakýsi generál. Zase s mi tím rýchlovým tahem vyjeli na vrch. Tam mě ubytovali. Já vám musím říct, do teďka, když projíždím okolo tého hotela Fórum, tak mě tak to mrazí v záda. To je všecko. A teď už dáme prostor známým umělcům a osobnostem, kterých za ty roky prošlo mojím hlasem opravdu hodně.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, no.
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte.
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, Pobi, ho neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku, víte.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
3: No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, jestli ta stika to je...
1: Statistika.
2: Jestli ta stika to je jako... nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. To jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
2: jo,
1: to vypočítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
2: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No, jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No, a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajdarý.
2: No,
1: když vy vypijete třeba dvě piva, no, váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypili... No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajdarý. Když vy vypijete třeba dvě piva, váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
1: Já to říkám jako příklad jenom.
2: No jo,
1: abyste je věděl, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo,
1: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Vždyť tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je jedno,
1: někteří
2: to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam ne ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
2: no,
1: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás.
1: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jedinej. To není jeden jedinej.
2: Cože?
1: To není jeden jedinej člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víš?
2: Jo, takhle,
1: statisticky jenom. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že třeba...
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. Prostě no,
1: ale smajda. Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No, co?
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
1: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pan Šmajda.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám?
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky, a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. V předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. traktorista Cyprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a ne 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří, a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbil se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasičího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Za mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Proboha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

Nový dosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase: Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevede-li otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se. Však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak. Myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tu písinku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem. Jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlí k lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen, vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa, a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže jsem musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju. Mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila.
To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Vído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjartoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už jsem ji chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít cít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény, volaje na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl si mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfrede, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici.
Ustoupil jsem překvapením nad tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. 2. dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka něco chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Počase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály 2 zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se mi hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlí.
Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře. Zapíštěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě: takhle si představuji vítězství lži.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena.

vlastnoručního nezdaru odvedu na policii a hná mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga

mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl jsem mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl, hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jasně líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla. To není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi 15 minut mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a věroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala doga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, a nebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak
jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů. Na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš koník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan, šťoural, by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poražením.
Šestý den, beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náves se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Aloj Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou
a blesk rozčísl blízkou bodavici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká